0: Čieni, te dale dživaja, nima jašče žan dol, a druze juskaja. Vesla so na nekajki prozninski dirdom, di na božne tyčen so dženca napríklad tež saha. I Matejo, a šta je ovak takle v obsahuje v našim ranšim programe jo beži?
1: Dobar ranko, s Janom Rerom. Podame so nedom do sveta športa, vun ma konstitutenske vúsledky za vas. Zadkula vabi vás dženca večer se dokonec dojč. Tam je dalša stacija Bičture, tam so dženca večer dref Rinko, Šak namovia vás modina se tajky frinkolata outfits poblikač. Mirčin Venk vunia sa raz ze serbskými gitaristami v otem rozmovial, što da su oni na svojich gitarach šo také sami činili a zminili. Za džiči máme novo hodančko přijotované a potom vabíme vás tiež šišče raz se našu novú sluchovú na poskač.
0: Vás som menšinu popečeš, to potekím hižo krotký vúľad na džensnišie ráno.

A ja při odčinenem vokne sa tež skončne zaso lepe spí. 14 stopňov pokazala živé slebro tú kvílu, temperatúru na niečo 20 stopňov maximálne džen sa ešte zalieze a líči čmeli tež se s niekotrými švielemi 6, nie, 5 hodin jednač, takoko.

0: NDR Sachsen, Serbski Rosvis. Sport.
1: Drugi zjazkowy kopanski ligist Dynamo Drežďany je piatk pola Budysy w Budyšinie testovú hru przewet a sobotu potom dalšiu w Novom Mieste nač preview. W Novom Mieste nač preview celichu hosťo w prvním počasu jenož dvoje rota a w Budyšinie pola Budysy samo šesť. Mies přidatovarimi w mieste biete športowy rozprawiar Theodor Weidlich z Pančíc.
2: Nekak cítil sa pre čistú přidatovarimi na mnke cúce doživých duel mies Budysa a Dynama, kýž pre jednostronce a mnohých roto. Na koncu stieše na tafli Budysa 0, Dynamo 14. Zo Drežďance vysoko dobydu vypak kýžo pred závizdom mieste. Budysa pak sa s širmi mocami obaraše a mieše dve dobre šance.
1: Tež v Novom Mieste nač preview profi koparjo z krajnje stolice duel ze 14:0 dobechu. Tam by testovú partiju 725 přiladovarjo vidžavo. Skrótka išče raz ročo do Budyšina, piatk rožanovachu tam viacorých koparjo Budysy, mez druhým serbského rajaria Horčana Damiana Jorka. Vun zmini do krajnje stolice Sakskeje a kopa od novej rajnje dobe za Drežďanský SC v krajnji Lize. We Wojerecach je tamniša bydlenská towaršnosť lebensräume na prvním konstigeniu Julia Wulki Beach volejbulové turnier převedva. V obdžilu je sa tam čera a začeravším tež volejbulové kvartet športového towarstva Viktorie Vorklece. Pod mienom Svunčna Róža nastupichu tam Gonječanka Klara Kralec, Sarnjančanka Ksenia Koborec, Horčan Jan Zarenk a Budyšan Elias Kummer. Jenož jednu ruje serbská štvortka přirava, a to přečivo jara silným piskučikám. A tu ište cí športové pokyvy, dženca večer raje se v koniecach zatkula beach volejbul, přichodnú sobotu a nedželu převedže so tradicionálne captain's cup na beach volejbulnišče maj ve Vorklecach a přichodnú nedželu cíči by vo nímske dumporové mištorstvo v bačoňu pola Donatec.
3: Tolebe Jan Reo, Česač, Dona po 6.

Na to mi ješi nuzne. Hač zvonka domizne, hač bliski šitovskih horinach, vůžiske jezorine, rudnych horinach, česke, polske, při baltiske morju, vodčarskvi, če se pravodere, a pšinšče, struji zas.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. V serbskich katolskich vosadach vopčeli so tun tečen nieče 500 dječi na nabožnym tečenju. Vejaški je sredu putnikovanie dječi z celo Drežansko-Mišnjanského biskopstva do Rožanta. Na tutem očakuja viacač 1600 dječi. Ve všich vosadach so tujšto čest na hamtskich pomocníkov do přijotu a prevedženia nabožného tečenja zapšijate. Dječi nebečanské vosade zmia potom přichane tečen svoj nabožný tečen. Serbska rieč je přirunujo s mnohými druhými riečemi národných menšin vo Európie jara derje v internete a sociálnych médiách prezentná. Tobie jedne z dopoznačov zenženia fúen v nižozemským Neuwardenje, ktoré še sa včera skončilo. Na ním obdelichu sa zastúperio národných menšin, ktoré šnímaja žaden mačerný kraj. Všice rozpravjachu vo svojich bučach svoju rieč tež v internete rozširieč. Serbsku skupinu naviedovaše mistopředsedo domovine Hartmut Leibner. Hostiče letuša zetkania bie menšina západných frízov v nižozemské. Tmarske dživa a obnovenia na domach krajnej rybarskej šule v Rakecach sú po jednom leče přetvára pokročovali. Kajše Zakský imobiliové a tmarský management na naprašovanie MDR zdeli, sú brožen z kuchňu, labor a kúrania nimale hotové. Leca v názemie maja so přepodač. V rodže pod cichu tú kvílu pak netvária, dokáž je tam runie 1,70 poru netopyru začanilo. Po času Lenina chceča posledne dživa zakončič. V internáče Čekida tu kvílu Estrich. Klitu ve februári máte tie štúte džilde krajnej rybarskej šule hotové byč. Šulu ponovia a přetvária za 25 miliónov euro. Sú to peneze ze štruktúrneho fonca. Dybkonie ke lečným prúzninám smie sa na južnom Šíbrihu z Lieborného jezera zase kúpač. Nimo to smieča tam jezdiť dva bez motora jezdiť. Po informáciách zanierovaria Brunicových jamu LMVV sú dživa za viestotu na tom blaku zakončené. Vúživač pak sa nesmiedžil Mordkovského jezera dla přírodoškytných kajštých geotechnických příčin. Kopa serbskeje koparskeje vúpranky, šušečan Leon Šota, vopušči biskopičanske koparske tovarstvo 08 a raje v novej rajnej dobie pola krajného legista BSG Vocel Riza. Od SSV Markranstedt do Biskopic nauročí sa nebečan Niklas Ričl. Škito je naposled k vúkupania dlave Lipščanskej končine rau. V Biskopicach bie Niklas Ričl hižové dorostče kopal a v sezóne 2020 v vyšej líze. A tomu nebechu naše povestče, kiež namakače dále na našej internetovej strone, rúne takéž v našej dámodnej appke Šrika MDR Serbia.
0: Vedro.
1: V Budešine pokazá živé slibro tú kvílu 15 stopňov a čája mročené na nebiu teženca cel deň uľadáme. Spočatne sa ešte slunca s blakami pokazá. V biu dňa bude potom bola a bola vycikojte. So dále začinia a tiež podešťovač so všetko zasoma. Živé slibro te zalieze dženca na maximálne 22 stopňu pohoní v Užice.
2: Tam pola Zorilca, respektivne Ludwigsdorfa a štyri Zorilstrežane štujce. Z Polske je započuvať, tu treba při ranice vútrajnosť, tam so vopkat na tukvilu 2 km hači. 20 menšinu odleje treba je ľudžo tam.
0: Serbský rozvoz.
2: Dobro je zbušim. Štyri. Bona po šest Čech.

Nevusivanje v ARD Mediatece a podcastiš na našich stronach. Hej, prosu, kak môžu vám pomáč? Tak rika naša nová sluchara, čera sme ju z cova prvný kruč vusivali až tuž cetole nakvatač. Namakač ju na našej internetovej strone v app MDA Serbia a tiež v audiotece ARD Sounds. Ja som si to žno naposkala a ja mi ako prožil svoj špos, kež sa prej. Vesový koncert operetu ze Srbskej komony Filharmoniu môžete dženca v Drežanách doživiť večo 8 v Drežanách pri cirkvi našej knenie. Jutce je vútora a vútoru sme vobydlarský policist za svoju rečnú hodinu pančicach kukuje a to od popona 4 do večera 6 v dome záhradnisko zjazka přizevče so prošu veství 2-1-2. Zjavná proba srbsko-muského kóra Dylane bude jutce večo 19 hodinách na dvore konečanského domu Dylane v Konecach a poskyče je tam tiež pražené kubasky a stejky a sovietočené pivo.

0: dust, all that I adore.
1: Nábožné slovo.
2: Magenta Christian Clausen z Banschitz Kukua.
3: Lube przyposłuchaki, lubi przyposłuchajo. Naše dzieci maja dżensa prini dżin prustnin. Budżak vo srečnoce neklinka, nie trebaja duo čare s busom jezdžič, a tešnic hodžin duo v šuli sedžeč. Ne smeja domjace nadavki, abo kontrole. Přichodne šest šnedžele pak ne budu jenoš svobodne čas. Jih duša može so vodčerstvjeć, voni moža nove nazonina romadžič, se s přečelemi a přečelkami zromadne kvile přeživič. Tež to je važne. Nábožne tydženje, kiž dženca v mnohých vosadach započnú, sú za šo mienované dobra příležnosť. Vodčerstvenie duše, nové nazonjenja, kvile meč s tovaršemi a tovarškami. Zromadne zabiraja so leca s mojzesom. Dzieci zonja ništo škúli z jeho živenja a jeho voznam za izraelský ľud, kajž tiež voznam za spojské živenje. Mordostni a dorostčeni dzieci při tym převodžija. Vopruja za to svojský dovol a svobodný čas. To je živa cirky. Zafač potom knes.
2: Pre Christian Clausen z Banschitz Kukua v nadavku damnišeje farskeje vikarije.

0: Deštak, klinči ranje. Sadkim rozlasu. Za instrumente máš poprovom fachocu. Niete nož so bychuje tvarili, ale tež so bychuje ladali a reparovali. Tež chceš klavier vosovať dať, skazáš si za to fachocu a tež dobíš nešto na húslach vuporedžiť, dovezeš instrument dre do húčbno vopkoda z dživarniu. Sam môžeš liedma nešto činš, inak je to z e-gitaru. Internete môžeš si tvarske sete skazať, so by si ju sam romadže tvariu. A na hotových e-gitarach môže šrubvať kajš na mopedže. Mirčin Venk je sa s tým raz zabýval.
1: Štúš je žnora skupinie Kontakt a Janka Hanka na jevišču vidžel, sodre na zelenú frinkolacu e-gitaru Jozefa Breza na Reoria dopomní. Tola tajka zelená nebylo napšetco.
2: Do toho by tá gitara kajž kus býva, ale nic celé svetvo býva, také kus mazané býva, to je v tom porádku bolo, že som ja ju kúpil, ale ja som spíšne túto barbu usytomil a som co nešto, što ešte bude do očka skočí. Tým bdžiu, ktorú sa ja mil, takú gitaru ze stejky zelené barbu, ja nesem žiadnu namakal, da sa ja si prajú na to dač, činč.
1: Tuž je niede šiu a mechaniku gitaru odšrubval, elektriske žile odlipil a potom korpus od fachovca lakirovač dal. Na koncu je šo za so sam romadže stvaril.
2: By to pod podsmušku došť jedno, dokéž je tutun model gitary pomerne džakovne, što nastupa. Tam so všetko dá odšrubovač a zase romadže šrubovač, to je ty tak konstruované, so môže im všetko vúmeniť.
1: No a dokéž sú e-gitary tajke modulárne, nie je si treba Florian Jurens tiež nové instrument kúpiť, ako by jemu zvuk svojej gitary přečenky a přesvábil. Švon skupiny Desidox je si jenož novú, lepšiu zvukovú jednotku obstaral. Po takým vône džilkyš vibrácie trúno do elektrického signála přemenia. Starú jednotku je utvaril, káble nové je po přirúdce na elektriku gitary přilietval a potom novú zašruboval.
3: Zjed môže tam po tých gitarov hora dle verčeť tú zvuko jednotku a pon tú odstok sa so pomenší alebo povečí k tým trúnam. A to si ma napríklad jednore pravil gud, také, že tam do toho budeme ron šrubiť, že sa ponemo na zeselňak ron, sa musel, wow, to je také pševele, to sa dva pon šon kytro daleko, tú odstok zmeniť.
1: Češko to šo samo na sebi nebie praji Florian Jurens. Kusk čišča je si přijúšim činil.
3: To by šo krutko do koncerta, bo sa posa, ok, to bude nekým so fajn bolo, když bude to kloppovo, dokýž pomáme ma nedom hinejší sound, alebo lepší sound. A jeli to, kde nebo kloppovo, bude to kus problematisce bolo na koncu.
1: Krok dále je šo Marian Venk, to runia gitarist bola Desidox.
4: To sa najprv si vobľadal te gitara, káne tromadže tvárené, v soboli, a potom si musel, nemže tak češke buď. A na to si ja potom v internete kus občítal, a potom dal ja také tvárske plány, potom si taký plán si tak môžem skázal, taký vujky, a potom si to môžem spodal.
1: Tak je votrovský blíder korpus přirezal a lakíroval. Mechaniku za trúny, elektriku a šiju je si potom jednotlivie po svojských predstavách kúpil a do samočineného korpusa zadžival.
4: Šiju si asi obstaral, dokáž to všem doby si pon šablone tvári, ča činč, to kus dlie časa treba, a ta menzúra, to by tie porané trichyč, a mi o to šo, za to optika Ariana, a za ten zvuk, tak kajšie to predstavuje. A kus šposatý vizor při tváre tej polavuč.
1: Je to samo telko vesela činivo, zo je synedom dalšiu gitaru natvaril. Při tým pak najprede junu vostanie.
4: To sú moje najľubšie netko a poprom je nejac netrebe. Tej má bez in ruku. Zrača.
0: Tvarský plán za gitaru Mirčin Venk je so se srbskými gitaristami o tom rozmluvil, što sú na svojich gitarách všetko takhle sami činili a zmenili. 6.15.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Srpska reč je prirunuja s mnohimi drugimi rečemi narodnih menšin v Europje jara derje v internetu a socijalnih medijach prezentna. To bi jedne z dopoznačov zjenženja Fuen v nižozemskim Lojvarn niekotreše so čera skončilo. Na nim v obdjelichu so zastuperio narodnih menšin, kotreš nimaja žaden mačone kraj. Všice rozpravjachu vo svojich bučach svoju reč tež v internetu roši reč. Serbsku skupinu navedovaše mesto predseda domovine Hartmut Leibner. Hostičel lietuša zetkania bieše menšina zapadnih frízov v nižozemske. V serbskich katolskich vosadach vopčili so tun tydžen niedže 500 dječi na nabožnym tydženju. Vejaške je sredu putnikovanie dječi z cilva Drežansko-Mišnjanského biskopstva do Rožanta. Na tutem vočakuja viaca 4600 dječi. Ve všech vosadach sú tujšto čestnohamtskich pomocnikov do přijotu a prevedženia nabožného tydženia za přijate. Dječi nebylčanské vosade zmeja přijane tydžen, svoj nabožný tydžen. Tvarske dživa a vopnovenja na domach krajnije rybarske šule v Rakecach sú po jednom leče pretvára pokročovali. Kajš Zakský mobiliové a tvarský management na naprašovanie MDR zdeli, sú brožen z kuchňu, labor a kurjania nimale hotové. Lecave na zemie maja so přepodač. V rože pod cichu tu kvílu pak netvária, dokiaľ je tam runie 1,70 poru netopyru začanilo. Po času Leninja chceja posledne dživa zakončič. V internáče gidaja tu kvílu Estrich. Kletu v februári máte tež tu tedžele krajnej rybarskej šule hotové byč. Šulu ponovia a přetvária za 25 miliónov euro sú te peneze ze štruktúrneho fonsa. Dybkonie k lečným prozninám smiesto na južnym Šíbrehu z Lebonova jezera zaso kúpač. Nimo to smieča tam jezdiť dva bez motora jezdiť. Po informáciách zanierovaria Brunicových jamu LMBV sú dživa za vestotu na tým plaku dokončené. Vúživač pak so nesmedžil Mordkovského jezera dla přírodoškytných kajštež geotechnických příčin. Kopor serbske koporske vúbranky. Súšečan Leon Šota opušči biskopičanske koporske tovarstvo 08 a raje v novej rajnej dobie pola krajného legista BSG Vocel Ríza. Od SSV Markranstedt do biskopic nauročí so nebylčan Niklas Ríčel. Škytor je naposled kúkuvania dla v Lipšanskej končine rau. V biskopicach by Niklas Ríčel hižo v dorost čekopal a v sezóne 2020 v vyššej líze. A to one bychu naše povieste, kýž namakáče dále na naše internetovej strone a v našej app MDR Servia.
0: Vedro.
1: Šere štart do nového týdženia v Budišine pokazá živé slibro 15 stopňu. Vúľadáme mročle na nebiu, kýž nás dženca aj dále prevoča. Spočatne sa hišče slunca s blakami pokazá. V biu dňa bude potom dále a dále vici kojte. So tiež dále začine. Tiež podešovať so přeco zaso má živé slibro. Te docpie dženca maximálne 22 stopňu.
2: A štyri zorec mě drežené, mě svoní božču a božovom, so vopkat na 5 kilometrach hači, nezboža dla, když je so tam stalo. Tam kajš při měze Ludvigsdorf je traje nekak 20 minčinu dlejo, tam kajš jo treba ja ľudžo potajkým vutrajnost, nedom dženca ponželu, když startujeme do Prusnin. Cím a po minčinu po naposled miche.
0: Serbský rozvoz.

0: Co tam pan naposled Micha? Máš situácie, ve dolu s tými neličíš. Abo také nešto se docela predstavč nemžeš. Kajš vonu scénu z našej nuje sluchore, haj prošu, kak môžu vám pomáč. To treba Kristof, muž při recepcii letaniša, vopravdže čuje kajš trky.
1: Haj prošu, kak môžu vám pomáč.
2: Dobrá, Jane. Najú leto šotiske, so vo 6 hodinov zapozdí a môj muž Thorsten... Tuntam. Tunkiš ma češe z runovahu. Tun jesi ve meze času ve te bare tam pritku jedne pivo po druhým skazao a vúslit nitko vidiče, što da dobiju ja činč. Pošu, pomajče mi.
1: Meni čo to tam zade? Kiš tam tak voko ščoka?
2: Hej, to je kuša raste samsne, když je vun vopite, potom vun ščoka.
1: Hej, a s čim by ja vám nitko pomač mal?
2: No hej, ja so prašam, hač svojo dostan a potom tajke hostcova do leta dva dostanu.
1: To je češko posudžovač. Najprede by vun dobel, štož, co chprajče, so by vaš Thorsten najprede raz dobel přestač ščokač. Vyšte už to, pošče jo tam na voku, tiši, že tam mač sedí. Snadno so potom zmiruje.
2: Also poskeč raz, ja jo lepe znaju, až to potom, když to nepomá?
1: Hej, když to nepomá, potom ladame dále. Mači ešte podra hodine kvíle, nech sa von vúspí.
2: Ale tyž von ščoka, si to laženie nevúsne.
1: Máme tyž rúmnosť za odpočnenie, abo vostrozbnenské cele. Time out.
2: Što? Što, prošu? Von dobi do jednej cele? Nie, ja spýtam, što ešte môžu dere, ja som všetko zrozumiela. Čakujú sa, čakujú.
1: Ničo, čakujú. Šo bude?
3: Ty myslíš, že som seria, to...
2: Tostno, zmiruj sa, prošu. Potostno. Nech poč to lacha, zmirom.
0: Haco ščuka cu Thorsten, ešte zmiruje? To až je druhé žortné situácie na leta nišču doživíče naši nuji sluchary, kež mieše čara svoju prapremieru a pojedančko Jana Boguša, aj prošu, kak môžu vám pomáč, je Madlinka Šočic za Sapský rozvoz v občivova. Jeli sče sluchoru skomdžili, nie je to žan problém, namakače ju menujce na našej internetnej stronie v app MDR Serbia a v audiotece ARD Sounds. A vo tam môžete si ju rád ľubitiš, napríklad do dola sobozač. Česač, po naposled mich.

Tež planujete snač dolejšče svoj letoši dol, netko tež prozinach, to ste za to ešte ľudí znano, tež prašenje, haj dokal je nož. K Atlantiki, do Francuskej, abo do Španiskej, abo s činimi si prošče raz teki rjane dol, bez nekakých dojich jizbu a hačenju v našej bližšej vokolinje, v domizne, haj kak by bylo z Vúžijskej jezorinu. Kolesa na auto a los, že kýba nödom s kolesom so podače, napríklad do Blunja, si tam teku anu cirkvičku vobladače, a pšavšo rjane borske statoky, a dež pola statoka nebo Helmuta Kuria, hač cíle dozade jedeče, to steječe potom v Rúni von před jamu. A dáleže po kolesvorském puču k Parcovskému a Linjanskému jezori a štužce a malošt k Sedličanskému jezori odbočiče do Prošima a činiče tam přestavku ve vsilky šmieše so odbakruhač. Abo verčiče štejneku okolo Zvykomorovského jezora, čiž môžeš tiež rejne stanovač, tiež na jezoru pvachtakovač, po takým týdžen tam voprodže derivu treješ bez toho, zo nekajka vostuda nastala.

0: Zadkula.
1: Šulske leto je so zakončilo 6 týdnov lečných prázdnin, potek mnetko na šulerky a šulerjev čaká ja. To samo na sebi serbske modžine vrstu euforiju zbudži, a z tutej euforiju podáme so na dalšiu stáciu našeje beachvolleyballové túry. Potom so sme minenú pondželu v Nebelčicach pobyli sme mnetko s husčom koniecach. Náš motor je tutun koč, šo so frinkoli. Strasče si potek im váš najrinčí outfit s glicerom, donieš to hodu na lameta bola a podajče so na púč do Delan. Zadkula so na vás veselí.
0: Zadkula.
2: Nic sabe.
3: Čem sa večo?
4: Ach, Kala, što máš ty, čem sa večo všetko, ne? Čem sa je pundžela. To dáva vizo jenojš,

0: A ja šice kištam dženca, konjecah, večer, budu si přeja vizor, zo so nedeščuje. Na po osmih je.
1: Serbski rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. V serbskich katolskich vosadach vopčili so tutun tečen hnieče 500 dječi na nábožnym tečenju. V Jaške je sredu putnikovanie dječi z cevo Drežansko-Mišnanského biskupstva do Rožanta. Na tutem vočakuja viac 1600 dječi. Ve všech vosadach sú tojšto čestnahamtskich pomocníkov do přijotu a prevedženia nábožného tečenia zapšijate. Dječi nebečanské vosady zmeja potom přichane tečen svoj nábožný tečen. Serbska rieč je přirunujo s mnohými druhými riečmi národných menšín v Európie jara derje v internete a sociálnych médiách prezentná. To je jedna z dopoznačov zenženia fúren v nižozemským Lojvárnie, kotreše so čera skončilo. Na ním vopčelichu sa zastupera národných menšín, kotreš nímaja žaden mačon kraj. Všice rozprávajú vo svojich bučach, svoju rieč tiež v internete rozširieč. Serbsku skupinu navedu vaše mesto predseda domovine Hartmut Leibner. Hostičel letuša zetkania byše menšina západných frízov v Nižozemske. Tvarske dživa a obnovenia na domach krajnie rybarske šule v Rakecach sú po jednom leče pretvára pokročovali. Kajš Zakský mobiliové a tvarský management na naprašovanie MDR zdeli, sú brožen z kuchňu, labo a kúrenia nimale hotové. Leca v názemie maja so přepodač. V rodže pod cichu tú kvílu pak netvária, dokáž je tam runie 1,70 poru netopyru začanilo. Po času lenienia chceta posledne dživa zakončiť. V internáče kýda ja tú kvílu estrich. Kletu ve februári máte tej študiedžele krajnej rybarskej šule hotové byč. Šulu ponovia a přetvária za 25 miliónov eur sú to peneze ze štruktúrneho fonda. Dybkone k ličným prozninám smie sa na južnom šíbrohu Sliebornego jezera zaso kúpač. Nimo to smieža tam jezdiť dva bez motora jezdiť. Po informáciách zanierovária Brunicu ich jamu LMBV sú dživa za viestotu na tým blaku dokončené. Vúživač pak sa nesmie džil Mordkovského jezera dla přírodoškytných kajštež geotechnických příčin. Kopa serbské koparské vúbranky, súlšečan Leon Šota, opušči biskopičanské koparské tovarstvo 08 a raje v novej rajne dobie pola krajného ligista BSG Vocel Ríza. Od SSV Markranstedt do biskopic nauročí sa nebečan Niklas Ríčel. Škytar je naposled kúkupania dla velipšanské končine rau. V biskupicach by Niklas Ríčel hižo v dorostče kopal a potom v sezóne 2022-2023 v vyšej líze. A to vane bychu naše povestče, kýž môžete si vôme reše čítač na našej internetovej strone rune takéž v našej dámodnej app, kýž ríka MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V budešine pokazá živé sliebro tú kvílu 16 stopňov, ale čaja mročené na nebiu, ten sa dženca cel džen prevodža. Spočatne sa ešte tu a tam slunca s blakami pokazá, v biu dňa, potom dosť švici, koj to bude, sa dále začinie a tiež podešťovať sa všetko zase raz má regionálny vizor. Živé sliebro te zalize dženca na maximálne 22 stopňov pohony v Užice.
0: Pokomikne nam žane aktualne vopkadne pokive nepředleža, tož přejmoj dobro jezbu. Ci po napo osmiche.
1: Serbski rozvoz.

Božević, 20 hodinach, Sakske stolice a to při cokvi naše knienie. Jutce zmeje vobydlarski policist svoju přichodnú rečnú hodinu pančicach kukuje a to času vod. Popono štyrioch hač do večora šestčich v dome zaradnisko z jaska. Podajče. Zjavna proba srbsko-muskokora Dylane bude jutce večer sedmich na dvore konečansko domu Dylane konecach. A tam poskyče ja so tež prážené kobasky a stejky a točí so pivo. Zromadne spievač môžeče tež jutce večo šestčich ve korovej rumnosti srbsko-ľudového ansambla. A v útoru zahají so večo na po džesačich. Dalše predstajenie filmovej noci na Božeském rode Ortenburg. A tam môžete si vobľadať tragikomédiu Jaras Nimste Prajo, der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. Dopotekým nekotre pokyve za džensnišu punželu a jucišu vútoru.

0: Hudba, bez instrumento, ha, da ne bisch vor. A za instrumente maš poprom fachovcu, nic jenu se buchuje tvarili, ali ti se buchuje ladali a reparovali. Když chceš klavírovo suhač dač, skazaš si odpovedno fachovca, když dobiš nešto na hustlach v uporedžič, dojzeš instrument drie do hudbnov obkada z dživanju, sam možeš ledma nešto činič. Hinak je to z e-gitaru. Internetče može si tvarske sete skazač, so by si ju tam sam romadže tvaril. A na hotovych e-gitarach može šrubovač kajš na mopedže. Mirčin Venk v tem rozpravja.
1: Štuš je žnora skupinje Kontakt a Janka Hanka na jevišču vidžel, sodre na zelenu frinkolacu e-gitaru Jozefa Breza na Reoria dopomni. Tola tajka zelena nije bilo napšeco.
2: Do toho by ta gitara, kajž kus biva, ale nic cele svetvo bilo, tak je kus mazane bilo, to je tedom poradku bilo, že sem jo kupil, ale ja sem spišne tudi barbu sitem imel, a sem co nešto, što ješ bolje do očka skoči. Tim bdžiju, kotro se ja imel, tajku gitaru ze stajke zeleni barbu, ja nesem žanu namakal, da se ja se prajo, da ja to dač činč.
1: Tuž je njede šiju a mechaniku gitaru odšrubval, elektriske džile odlepil a potom korpus od fachovca lakirovač dal. Na koncu je šo zaso sam romadže stvaril.
2: By to pod smušku došli jedno, dokež jo tutun model gitare pomerne džakovne, što nastupa. Tam so všitko dá odšrubovač a zase romadže šrubovač, to je ti tak konstruované, so môže im všitko vúmeniť.
1: No a dokež sú e-gitare tajke modulárne, nie je si treba Florian Jurens tež nové instrument kúpiť, ako by jemu zvuk svojej gitare přečenky a přesvábil. Švon skupiny Daisy Dogs je si jenož novú, lepšiu zvukovú jednotku obstaral. Po takým vône džilkyš vibrácie trunov do elektrického signála přemenia. Starú jednotku je utvaril, káble nové je po pširúce na elektriku gitare přiletval a potom novú zašruboval.
3: Jen môže tam po tých gitarov hora dle verčeč tú zvukovú jednotku a potom tú odstok so pomenší alebo povečší k tým trunám. A to si ma napr. Jednore pravil gud, také, že tam tamu do toho budeme ronšruven, če desa ponemo na zeselnjak ron, sem musel, wow, to je nekaj pševele, to se dva pon šon kitro daleko, tu moc tak zmenič.
1: Češko to šo samo na sebi njebje, pravi Florian Jurens. Kusk čišča je si přijušem činil.
3: To bi še krutko do koncerta, bo se posao, okej, okay, to bo nekaj vso fajmo, když bo to klopovo, dokiš pa mojma nudo minajši sound, abo lepši sound, a jeli to genevo klopovo, bo to kus problematis se bo na koncu.
1: Krok dale je šov Marian Venk, to runja gitarist pola Daisy Dogs.
4: To se najprej si vobladal te gitare, kaj ne tromače tvarene, v soboli, a potem se musel za nemže tak češke boč. A na to se je potem so internetče kus občital, a potem dao ja teke ne tvarske plane, potem se je teki Planci, da bi mu skazal, da je vujki, a potem so to mu spotal.
1: Tak je votrovski blidar korpus přirezal a lakiroval. Mechaniku za trune, elektriku a šiju je se potom jednotlivije po svojskih predstavach kupil a do samočinjeného korpusa zadžival.
4: Šiju se si obstaral, dokaž to še dobi si pon šablone tvari, ča činč, da tako zleje časa treba, a ta menzura, da bi te porane trihič, a mi je otešlo za to. Optika Ariana a za ten zvuk, tak kajšie to predstaví. A kus šposa tej vizor, či tváre tej bude buď.
1: Je to samo telko vesela činivo, zo je synodom dalšiu gitaru natvaril. Přitom pak najprede junu ostanie.
4: To sú moje najľúbšie netko a poprom je nejac netrebe. Tej má blzinu ruku, zrača.
0: Mirčin Venk, wir sind so serbske Gitarristami, wot dem rozmowjao, što so na svojich Gitarach scho takle sami činili, a zmenili, a tvarili. To schät ihr zwischen nächstem. Zu dem Hodin, bitte satschja.

Mirko Brankač, kse svoje sečo močo popuču. Haj tuž, to tak, ich bie posledný a tyženiežno popuču na polách z džela služnie, hižo zakončiť moli družiš, čo one z pone páru beža takvoko. Hač tretiš dženca popuču sú, tyže sa tohle tyž konci, že na tuž to nadeš čovo. Kajš tyž přec, netko liečným času a nic jenoš netko, raje vedro viezo za búru a rad. Vulku, vulku, vulku.

0: nejsem viac tvoj. Dále jadu, čežu pak si náju pomjatku.
1: A dženca netko dre nie, tajke vedro na kupanje, tež netko runje so jo vemešče tola ketro deščuje, ale tematisce so netko pšivšim raz dovode podame skočime po takim raz dovode, Mateo.
2: V Hesenske menujce v tamnejši mešče Švalmstadt maja nevšenu překvapenku, tam moža džiči do 16 let přes cve prozniny zaramo dovode skakač. Zastup to kupile pšivza tam jen anonimne daričel. Zajšve tyčen je so hižo o tem prini raz rozprawia tež potom spiešne pocuj nimske, ale netko vedža tam kusk viace, čo dla tuta cua akcia. Vona vosoba sama tež usto do tute kupiele jezdži, vona je to minenja. Za nás, jako šulorio by kupiel, je nemiestno také vulke svobode, no a tute začuče chce netko dalším džičom tež zmožnič. Daričel je hižo na spočatku prozni 5000 euro dario, kvázi ako znamio, hej, ja to kutne minju, no a ranice tam žane sáčene nesu, keľko fenku. Na koncu sezóny dáry a keľko zastupa dohromady přeruza. Vôľkotná akcia, štujšie po takým počas na čelitami stára a chce zadomo sa ukúpať, čo kúpili. Ja som hún raz hľadal dojčte syno do Švalmstedta. 5 hodinu odtiaľ s autom popučušče, no nekaj ranolus. Tam je mu dôvode skočiť, pon za zročo, po McDonald's ešte nemo a pon ešte večer, že sa čísna a zase doma.
1: Chyba zo níže nekajký stan natvariť, čo si a tam si nevostane, čo to sa pon tolašte bolu.
2: Abo tak.
1: Upači. 8 hodin, 16 je.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Srpska riječ je prirunojo s mnohimi drugimi riječmi narodnih menšin v Europi, jara dere v internetu a socijalnih medijach prezentna. Dobje jedne z dopoznačov zenženja Fuen v nižozemskim Lojvarnje, kotre še sa čera skončivo. Na njim v občelichu so zastupere narodnih menšin, kotre šnimaja žaden mačan kraj. Všico rozprobjahu vo svojich pučach, svoju riječ tež v internetu roše riječ. Srpsku skupinu navedu vaše mjesto predseda domovine Hartmut Leibner. Hostičel letuša zetkanja bješe menšina zapadnih frizove nižozemske. V srpskih katolskih vosadach vopčili so tutun tydžen nježe 500 dječi na nabožnim tydženju. V Aške je sredu putnikovanje dječi z cevo Drežansko-Mišnjanského biskopstva do Rožanta. Na tutem očakuja viac 4600 dječi. Ve všech vosadach sú tu išto čestne hamtskih pomocnikov do přijotu a převedženja nabožného tydženja za přijate. Dječi nebylčanske vosady zmia potom přijane tydžen svoj nabožný tydžen. Tvarske dživa a obnovenja na domach krajnje rybarske šule v Rakecach su po jednom leče přetvara pokročovali. Krajnše Zakski imobiliova a tvarske management na naprašovanje MDR sdželi su brožen z kuchnju, labor a kurjanja nimale hotove. Leca v nazemje maja so přepodač. V rođe pod cichu tu kvilu pak netvarja, dokelše tam runje jena 70 poru netopyru začanilo. Po času lenjenja chceja posljednje dživa zakončić. V internáče kýde a tu kvílu Estrich. Kletu ve februáre máte tež tutej dželi krajnej rybarskej šule hotovie byč. Šulu ponovia a přetvaria za 25 miliónov euro sú to peneze ze štruktúrneho fonda. Dybkonie k lečným prúzninám smie so na južnom šíbrihu Sliboného jezera zaso kúpač. Nimo to smieža tam jezdžiť a bez motora jezdžiť. Po informacijach zanirovarja Brunicových jamu LMBV sú dživa za vistotu na tým vlaku dokončené. Vúživač pak so nesme džil Mordkovského jezera dla přírodoškytných kajštejš geotechnických příčin. Kopa serbske koparske vúbranky súšečan Leon Šota vopušči biskopičanske koparske tovarstvo 08 a raje v novej rajnej dobie pola krajného ligista BSG Vocl Riza. Od SSV Markranstedt do biskopic navročí so nebylčan Niklas Ričl. Škita je naposled kúkubvania dla v Lipšanskej končinie rau. V biskopicach bie Niklas Ričl hižo v dorostče kopal a v sezóne 2020-2020 v vyšej líze. A to bude viechu naše povestče, kýž namakáče dále na našej internetovej strone a v našej app MDR Servia.
0: Vedro.
1: Aj, prvný tejký dež sme prede rúne hižo milie netko je tu kvíľu zase sucho v Budešine a to pri 16 stopňach. Aj, ča, ja mročilne na nebiu, te džen sa celý deň húľadáme. Svonco, skere jene s blakami sa ešte raz pokazá, vybiu dňa přece zase. Vici kojete sa dále začine a tiež podešťovať sa přece zase ma. A živé slibro te docpie džen sa maximálne 22 stopňu.
2: A 4 smer honja Vúžica, mes Drežana Miletanišča a Hermsdorfom sa vopkat na 5 kilometrach. Ve Tvarnišču Kopi tam sú ľudžo niedže 20 menšinu dlieje popuču.
0: Srbský rozvoz.
2: Cia po menšine pom na po džuječiche.

0: Rika, so dürbi sprošu přichodnú súdbu desi ste přeuzač. Čenca, to so nie vile stavo. Abo?
1: Nie? Ach, nie. Tu je šitko celé mierne vodpížavo.
0: Na to tla super, Kristofo. Na tebie môžu so spúšťať. Ej, ale ja dobu nieký kofre pakovať, dokéž poliečujúc ženu do dola. Do grekskie. All inclusive. Mamo je svojský jacuzzi. A hej, masáže tež poskyčuja. A vero bude tak super. Tožno so veľa. Tu, ale tebie ešte přijú dále takú miernu službu.
1: Miernu službu, hej.
0: Čau, čau.
1: Šefo? Šefo? Haló, šefo?
2: Oje, oje. Rung před oknom recepcie byla zase dlhší a dlhší. Za Kristofa so netko druhá služba započne. Ale kajš přeco znapřečivě vun stvolivě.
1: Hej, prosu, jak můžu vám pomáct?
3: Hajt un boj raus, du ma wopode bez gunza, kwesel ud ruhig dživac, a jim do doa la dopomac, ale žan strach, naše prosninske wesel za vuši, teko môže iža přeradžič, ma tež viste happy end, za Kristofa. Gotre, to svišiče, ve naše nuje svuchorie, haj prošu, kak môžu vám pomac. A tuto sme čera pravu se vali, a vod netka namakači ju tež na naše strane internetče, ve naše app. MDR Serbia a Audio TC ARD Sounds. A vota môžete si ju rád ľúbie, že škúli tež še popoču sobuzač. Ja za menša som so čeražno amizirovala přes karbonára muža, ščokaco muža, abo tež toho, kež cíše poprom do Neapela, je pak si listčík za let do Nepala kúpil. Môžu vám to jara rádiť si na poskač.

Predstoj si, že živi paradizu na zemi. Štoj si přije šitko soči poskyči. Handy, auto, abo raz do dovolá. Fenky za to šitko, či pak faluja. Predstoj si, tu se pone ľubosče. Tvoj vop sviče pak přiším vúzamkne. Šitko je nož do kešný svý ryby. Abo nebo pýtaš pravý dvou nebožem šie.

Zase startujo vesebny tydzień, ferie se zachopiju ten tydzień stwrtk, a z tym teke dovoluje cas z našiju muziku tydzienia pod motom Hurra, ferie, co my se gromaže z vami na ten redny cas jaseliš. Na nowe penězežský aktualny magazín se zavešče teke jaseliašo, a z čo narske, s ktorými témami, co my se zabieráš, to vám net všaradijom, ja som Anja Kochaj-Čvarcová. Vítam vás učom, ja žiť, co mám redny žen.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ahoj, váš Žižík Sebastro.
1: Českého programa.
2: Ljube Žižík, što vy to tak už raz dolebovali, až nisu kšili druge s vami graš, dokoli što přemáhle abo přemáhle, jo cesto teke tak, až druge si myslí, až čo svabše a až žednu dovíru do vašich zamožnosť, čo nemášo. No pen sluchajšo na to, co máhle uchac hopel doživio.
3: Huchacové mysli. Huchac kopel jo krádu znáte pet sevé gely. Vönga je teke taky pšavý huchack s dvojkýma ušima a má šikno, což pšavý huchack treba.
4: Jano, a som menšie ako te druge huchacky. Ved vernošči, gronione, som samove viele menšie. Za to pak vim rednejše žorty.
5: Ale my musíme přecej na tebe dvoj gledaš, daž co my s tobou pejdaš.
4: No a, jaga dem teke přecej na vas gery gledaš. Myslíš se snaž, až to radke tu jom?
5: Nen to věci negra kaj hopl, co my lubej zgromadně zvucuvaš, kak čachoju doubegame.
4: Ja pak žeden čach neznajom. Agaž napšau du raz čach grozy, sedňom se na sliznej patce a zažažujom se s brydnýma patskoma vece. Benga čachaju netrebam, do vecu vuglidaš. A tak jo, mi svet net zasi vyrychu.
3: Hopel jo vjasele dalej skokotav. Te druge huchacki pak su vytnovatki svucovali, kak megu před gelnikom a jogo psami ubeknuš. Gaš vini jim se bliže. A te zvucovania su byli napšaudu trebne, dokulaš jo južo zase bylo svyšaš plaukanie psov. Tož su huchacki se malsne dali na ubegi.
6: Ženčo, což vaše packi megu psy se blíže?
5: Kužde daš sam opetajo se uchovaš?
6: Myslíš o se na to, co sme nás zvucovali?
5: Nen to žovo našo živenie, ubegajšo.
4: Me jeko, soga hose čoj, taka hektika při jadnorem zvucovanju, dešo v napšaudu tak přegnavaš, lube přijašele.
3: Blaukajuce psy su se bližili, a nin to je teke huchac kopel peznav ten grozece čach. Jogo učobicka jo naraz časnje bubotala. A bylic ven mil zecyk, by drese je na flaku nakakal. Venio se čiskotal až do slednoga kysmika.
4: Pace před vece a pen čach nevyžim. Jano nic čachovu do vecovu glidaš.
3: Co dej mam hyši ulicu vaš, ľube Žižík? Ako jo gelni kopela vyžel, jo chopil z celej učoby se smiaš. Tak, až jo uchack mega pekšajžu, ubeknuš. Ale ako je náš gelník kjarcmi svojim kumpánam v tom živnúckém uchacku ulicoval, nesú jomu verili. Živnúčko, nicka? Gelníky gasú hovac také, ktoréž meguši nabájaš a kenž smuchy gytujú elefanta.
2: Jo, šuknem uchackam, vám ľube Žižík žicem jasový týžeň. V jasový bužo tak a tak, ten týžeň gase lišojské férie zachopijú a ten dovolujú cas.
0: Raz, dva, tři!

0: umiestvam pokazaš, kak se Vúžice přemenio. To je cíl tak pomenionie Lausiciade. S muziku čojeniam Riju a živadvom jo se vetmiva už o drugi raz kenstrženia v grotku, drilku a baršču. Grigor Klim rozpšavio.
1: Uši tosen gosti su přivabili kronik vona organizatorka Claudia Arndt. 120 luži jo sobogetovalo na javišću abo před javišćom, a to serske jo bylo přesipedla.

0: Cerkvine žen Chešebovského cerkvinego okresa se přigotujo, ktorež vetmio se 16. augusta, ako teke Boršenský cerkvine žen Gokojcach 6. septembra a Sarský evangelský cerkvine žen 12. a 13. junia 2007 dvažašta Popojcach. Votom bude teke toko rono na přidúcem na žincajšnem zmakaniu kubky Sarská namša v Chešebuzu, jo kvistči dal předseda Spichovenského tovaristva za Sarské rece cerkvi Hartmut Leibner. Uzvignuš, jak si o teke juža vierašk, ktorýž za leto 2008 a 2008 přigotujú.
1: Planujeme namšu v čelaku CTF, also jasne, juža brúža, až to tej byš dvejo recne. Na kultupát zmiujeme sarské spívanie, sarské kialiže, ceva liturgia a šukno brúža zaviešče z väčšieho Nimskej recaš, všigle darje by mogali sledovaš. Na každý pát bužo to ve všetpolu našego velikého vúžiského cerkvinného dňa Chešebuzu. Až tam pokazujeme v CTF, až Serbe hrajú bytostnú rolu v Úžice.
0: Žince viacol bužové kupce Serska nám šavotom to grona na pesežiňu a my vás dále informirujeme a věci novosti zmijeme net za vás v našich povieščach.

0: Živa dva na cunje v Serskej rece v Botach, v Barkovach, pobitujo južo nikotare leta kupka okovo muzikarja Franka Koseka. V Serskej kupki Kula Bula, jogo mam nento při telefonu. Dobro žen, Frank!
1: Dobro žen.
0: Jo, v maju a juniju, čo južo predstajenja mili, přiduce budu 16. a 11. julija, potakam petk a sobotu ninto. Co to konkretne jo, živa dvo na cunje? Na co mogu se ty gašči jasališ?
1: No jo, to je pravje, ale nic živa dvo na cunje, to bude živa dvo při rečce, to je jasné, až to je živa dvo na brogu. Tam jsou te povešové figury, ta přespolnica, ten Nikos, ten budnik duce a te ulicu, ten přihledovajam tam, kak to něka bylo v Botach a co se všechno stalo.
0: A te gešči te se že ale ve cunje?
1: Te gešči te jsou ve cunje.
0: Kto te čo jenka napíšou?
1: No ja, te jsou

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ahoj, váš Žižík Sebastou.
1: Vcázkého programa.
2: Ljube Žižík, što vy to tak už raz dolebovali, až nisu kšili druge s vami gráš, dokoľa što přemáu abo přemáde, jo cesto teke tak, až druge si myslí, až čo svábše a až žednu dovíru do vašich zamožnosťů nemáš. No pen slúchajš na to, co máu uchac hopel doživio.
3: Huchacové myšli. Huchac kropel jo krádu znáte pet sevej geli. Vönga je teke taky pšavý huchack s dvujkýma ušima a má šikno, což pšavý huchack treba.
4: Jano, a som menšie ako te druge huchacky. Ved vernošči, gronione, som samove viele menšie. Za to pak vim rednejše žorty.
5: Ale my musíme přece na tebe dvoj gledaš, daž co my s tobou pejdaš.
4: No a jaga dem teke přece na vas gery gledaš. Myslí se snaž, až to radke tu jom?
5: Nen to věci nekrakaj hopel, co my lubi zgromadně zvucuvaš, kak čachoju doubegamy.
4: Ja pak žeden čach neznajom. Agaž napšaudu raz čach grozy, sedňom se na sliznej pace a zažažujom se s brydnýma packoma vece. Benga čachaju netrebam, do vece vugledaš. A tak jo, mi svet net zasi vyrychu.
3: Hopel jo vjasele dalej skokotav. Te druge huchacky pak su vytnovotky svucovali, kak megu před gelnikom a jogo psami ubeknuš. Gaš vyni jim se blíže. A te zvucovania su byli napšaudu trebne, dokuláš jo južo za sebe osvyšaš plaukanie psu. Tož su huchacky se malsne dali na ubegi.
6: Ženčo, což vaše packy megu psy se blíže?
5: Kúžde dáš sa mopeta, jo se uchováš.
6: Myslíš o se na to, co sme nás zvucovali?
5: Nen to žovo našo živenie, ubegajšo.
4: Me jeko, soga hose čoj. Taka hektika při jadnorym zvucovaniu. Dešo v napšaudu tak přegnavaš, lube přijašele.
3: Blaukajúce psy su se blížili a nin to je teke huchac kropel peznau ten grozece čach. Jogo učobicka jo naraz časne bubotala. A bylic ven mil zecyk, bydre se je na flaku nakakal. Venio se čiskotal až do slednoga kysmika.
4: Pace před vece a pen čach nevyžim. Jano nic čachovu do vecovu glidaš.
3: Co dej mam hyši ulicu váš, ľube Žižík? Ako jo gilni kopela vyžel, jo chopil z celé učoby se smiaš. Tak, až jo uchack mega pykšajžu, ubyknuš. Ale ako je náš gelník kjartsmě svým kumpánam v tom živnuckém uchacku ulicoval, nejsou jomu věřili. Živnučko, nicka? Gelníky gasuhovac také, kytareš meguši nabajáš a kenš smuchy gytuju elefanta.
2: Jo, šuknem uchackam, vám ľube Žižík žicem jasový týžeň. V jasový bužo tak a tak, ten týžeň gaselišovské férie zachopijú a ten dovolujú cas.
0: Raz, dva, tři!

0: Жива два нацоне в сарске реце в ботах, в барковах, побитую южо некотаре лета купка, около музикаря Франка Косика, в сарске купки кула була, а його мам не то при телефоне. Добрый день, Франк!
1: Добрый день!
0: Я в маю, а юнию, что южо предстояние мили, přijduce budu 16. a 11. julia, potakam pětk a sobotu ninto. Co to konkrétně jo, živadvo na coně? Na co mogu se ty kaši jasališ?
1: No jo, to je pravě, ale nic živadvo na coně, to bude živadvo při řece, to je jasné, až to je živadvo na brogu. Tam jsou ty pověstové figury, ta přespolnica, ten Nikos, tam budnik duce a té ulicu, tím přihledovajem tam kak to něka bylo v botách a co se všechno stalo.
0: A ty gešti to se že ale ve coně?
1: Ty gešti to jsou ve coně.
0: Kto te čojenka napíšo?
1: No ja, to jsou od Michaela Apla například, abo také od Geralda Schöner. A to my jsme už veľa leta tak cíníme, also my to už nevieme, co to v obšavě tam písal všechno.
0: Ten Gerald Schön, to je jeden znatý spívar, a ten Michael Apel, ten gotujo veľa na pelu kultúre také.
1: Jo, ten jo také přece ten Nikus, a ten také s publikumom pen Rejo jo na Zelené Luce.
0: Po takém serské bajky se představují v nové formě, by mohli to
1: tak. Tak můžeme to kroniš, jo.
0: Tak můžeme to kroniš. A muzika hraje také přitom velikou rolu?
1: Jo, ale na těch živadlových stacionách, já by tak kroni, tam se také zpívá. A potom máme také živou muziku z Kulobulu také na Zelené Luce.
0: Na Zelené Luce to kroni po tom cunovaniu, pen viacor, nic vůžo, pen ještě ten koncert vid kupky kula bola.
1: Jo, tam je také ten koncert.
0: Kak by mogli krotko a svodko opisovat, kaká muzika to je?
1: To je internacionálna folklora, to je pičko jazza, a tam jsou také serbské štucky pedla a také serbské štucky, jazzové štucky také.
0: Ako například máme my jeden titel?
1: No, například Spivo Verge máme tam, to je také taky serbský jazzovaný titul Jabo Gronio. A ještě druhý, máme také internacionálne tituly s serbským textem. Například engelský Wonderful World, to je velicný svět pro nás ve serbské řece, ve brotách. Tak groň mi kvando, groň mi ga, also kvando, to je také serbský, ano, a všako rakovický.
0: Nyní to pak ty gešti zvětšího nemůžu serbský, ale ve to serbské štucky svyše, jak to gotuje Chopin, dvě rýcně?
1: No jo, pan může být, pan ulicu, co se tam zpíval, abo co se tam ulicoval, abo ta serbská rýc je na kůžte patrizentné. Serbský a nímský, jo. To je rýcné.
0: Dlacoko je to vážné, až také ve Barkovách ve serbské rýce něco zazne, jo?
1: No já myslím, až ve Brotách trebáme za našich turistov také ten serbský element kultury, dokudáž často neznajú, dlacok sú tam tie serbské pomenovania všude a pen, je im to jasné, aha, to dá ešte serbská kultúra a serbská muzika, jo, a dlatok to my cíníme.
0: Že mogu ľuže sa nem to také nieco koním raz kúpiš, alebo kortky kúpiš?
1: Tie kortky sú přece napšedan na Zelené Luce, Grüne Ecke v Bolkovách. Tam dajú také telefón a to je náš partner tam a ten sa zabiera s tými kortkami.
0: A Zígare 60 sa to cunovanie zachopia tam, nic?
1: Jo, Zígare 60 startuje ten prednik zón a pan máme ešte dva zóna plánované všetci. Tam dajú také nieco k ježi a píše, to je všetci viergin riedne. Až to vedro riedne, jo, budeme se nažiať až ten vedro, tam také klapuje, pan je to všetko viergin riedne tam.
0: Groni, Frank Kosek, vin bužo pedla, ninto pětk a sobotu 16. a 11. julia a to jo živadvo při řece. Serbské živadlo a viacero bužov také ešte koncert ze skupku Kula Bula. A 28. augusta bužov pensledný termín, nic?
1: No, ale v septembru máme to ešte také plánované. No to odvisuje od vedra v septembru.
0: To môžeme pen ešte znať cynično, alebo kvistči dalším gestčam. Učobne žiek, až čo nás informirovali, pen žúcime veľa viacera úspecha pen na koncu týždňa.
1: Učobne žiek.

0: Je lečo, to reka vezo Bičtura beži, ale naša modžina so vezo tež na festivale veseli. Cio morostni su minene tydžen hižo znate Roskilde festival Danske opytali. Tutun je hinajši hač druhe trošku osebite, dokaž tam jenojš nesvečiš, ale tež dživaš.
1: Vone nauk by tam zastav zradovač. Tu tam přinžu ľudži, kýž sočas zastav zromažna. A tutun zastav po nimi veľkých cítach, potom po nás od noše a potom na veľké video položa a tu doma potom zradovač do všelakých kategórií a ličiť při tým a jen činiť při tým smušky.
0: Aj to byše mies svedčeniom dživo morostných na Roskilde festivalu. Náš Claudius je so s nimi rozmoujal, viac začíš čo zoniče po příchodnom spivie.

Štúž je tu na miestne koniecach túnto džensas nano tak jasne, alebo tak aj jasne nevidí, to keď je trošku zimnišo, hač som si to šíce očakovali, ale na spočatku úsovania som to tešiš o narečal a hunie poslednej moderácii tež. Sme si ako zadkula přemyslili, že je každá stácia lieca ve vistej míre tež jedna malka motoparty. Trikoje na spočatku ve Vorklecach, potom 90. leta v Ralbicach a modročervená bela poslední týždeň v Nebelčicach. To bych u mota v minulých týždňach. Dženca tu konecach je moto Šosov Rinkoli a aj kaž prene, když tu takto do ľudí ládam to na prvný napolad nevidíš, ale když trošku blíže ládaš, potom vidíš, že maja piacori, mezvoču, glico, abo ve vosach glico, nekoč si maja hoj, tež také bante ve vove, kýž so Frinkola, tež nekoč si maja aj takú kapu, vosebe tak džiči maja tež také kape, kýž so Frinkola, po takým ľuďo beru to na každý pad. Kucnie tu a nedom potom so náš foto činí, po takým tún foto, kýž na koncu rozsúdži, štú klietu, potom preňu stáciu, aj vôrtovač smie, ale potom v príhodnom moderácii jace.

0: Aj, vročo tu v koniecach pri turnírie 4. stácie našej beachvolleyballovej túry. A tu so netko, když hľadáme načasník, 9. blíži to reka počas našeho vysovania, so aj blíži. A to tiež reka za náš turnír tu. So blížime so kaone fáze. A když tu netko hľadám na taflu, potom je so skupinská fáza za skupinie AHB hižo zakončiva. A Hižbeta tam dáva prvnú prekvapienku, no?
1: Hi Felix, du musst so breit breit, das Sonnenstar Roja in der Söhne muss schon, halle ja, du musst wichtig, das Sonnenstar Roja Rune, Nage, Wonsleter, Nikne und alle Schischwa, da ist der Sturzfinale. Halt, um Jara Geld, um Jara, hoi, schon mal jetzt, um Jara Wuruna, nicht der Röjo, so zieh muss schon, was Skupin ja A, Mili, zieh Dobitko, also zieh Dobko, haben wir so du mit den Differenz zu Wulicic, hat das Sonnenstar Roja, Nage, zwei Dob, gab schon mal auch mehr, hi, und ich gotte bra, hi. Tun Turniers zum Wobuschic.
0: Hey, potek im Schwartfinale ist die Skupina A Pivo Elita z plus 17 a Knofi a Pšečelio, oni mají plus 13 dobku, Svončná Roža, kaž prajne jenož plus 11, potek im jeden z vůlkých favoritov hižo po skupinské fáze von. To pokaza, keký vysoký nivou tež tu při zátkula Beach Tourie je. A hoj, v bio usevania potom zónime štú sa na koncu přesadí. Môžeme na kúže pát čipný byč.

0: așezat cu la
1: Kopa serbskie, koparskie Vubranki, Sulšečan, Leon Čota vopušči biskopičanske koparske tvorstvo 08 a raje v noj rajni dobie pola krajného ligista BSG Vocel Riza. Od SSV Markranstetta do biskopic nauči so Nebelčan Niklas Ričel, škitar je naposled kvukubvania dla Lipšťanskej končine Rau. V biskopicach by Niklas Ričel hižo dorosť čekopal a v sezóne 2022-2023 ve Vyšej Lize. Hudžbnej akadémii Roda Koldec je 52 spevákov a spevákov prenie serbskej kultúrnej brigády od nedele hač do útory korovým levie pobylo. Cídne dživahu intenzívne za oratóri Vulkot na voda spiera hudžbníka Mirčlina Vieclicha. Je to druhé korové levo tutým šulským liče. Za ne je viednictvo brigády přidatné privátne spechovanské penezy organizovalo. Prapremiera oratória je za september v Budeskej Kronie a v Liberecu plánovaná. Dybkonie k liečným prúzninám smieš so zaso na južnom Šibriohu Sliberného jezora kúpač. Mimo to smieža tam jezdži dva bez motora jezdžič. Po informáciách zanirovária Brunicových jamov LMBV sú dživa za vistotu na tým blaku dokončené. Užívač pak so nesmie džil Mordkovského jezora dla přírodoškytných kajštež geotechnických příčin. Sliberné jezor je nedoša Brunicová jama, kotraž bú z vodu šprevie napielnená. Ižo NDR-ským času od 1957 bú končí na okolo Váza, ako blízke odpočnišťo uvíta. Serbská rieč je přirunajo s mnohými druhými riečami národných menšín Európie jara derie v internete a sociálnych médiách prezentná. To by jedna z dopoznačov z inženia Fuen v nižozemským Lojvardenie, kotrež je so nedželu skončivo. Na ním v občelichu so zastuperio národných menšín, kotrež nimaja žaden mačarný kraj. Všetci rozpraviahu vo svojich pučach, svoju rieč tež internete rozširieč. Serbskú skupinu naviedovaše miesto předseda domoviny Hartmut Leibner. Hostiče letušieho zetkania bieše menšina západných frízov nižozemskej. Zatkula. Zeus. Každú pondelok.

0: Ježno zas krótko podziewiecich, z tym je počas našeho usłowania hižo zaso docpiety. Bičvali bulu v turnier v koniecach, tun liži so potekim tež horci fáze a paralelne máme vizo ešte viacero vece spriotované. Ostaňče potekim dále pri radiach, abo přijedšte najlepie ešte sem, telko môžu vičo riec, večer tu dávno ešte nie ke konci a nezabudšte na žaden pad na váš glicerový kostým.
1: Hej, při rejnom svončem vedre sa taká hodinka spíšne raz minie, ale žaden problém. Tež v druhej hodine ste z najlepšej hudbu zastaraní. Tak slyšíte v druhej hodine mestrujem remix svetoznatého spieva Afrika skupiny Toto.

Posledný týždeň direktne po stácii Bičtúre v Nebelčicách, to sme so všetci napiači domov podali a so veselili na 16. finále našeho nemského národného mužstva přečivo Paraguaje. A ja osobinste bych kytro optimistický správne prajene, na si myslu pak väčšina nemských fanov tobie. Na koncu bie se sonom vo svetovom mištarstve Kunz. Po celaniu jednatku so paraguajský David přečivo nemskému Goliate přesadží. Podobne upadaše to čera večer, to by tiež mala překvapenka, ako so Norvegska z 2-1 přečivo brazílske přesadžeše. Maroko, Francouzska, Jenžeska a Mt Norvegska, to sú prvne 4 mužstva štvrťfinálu. Čenca večer, že dále, runie raja Portugizojo přečivo španijské. Tu iš se ja myslu, že môžeme so najebať zážno konca za Nemsku na napiate ďalšie v ramiku svetových mistrovstvov veselič.

Spotify. Se mam preda hižo krótki update k svetovom mistrovstvom DAO, ladajo na wuslitki a tak dále. Ale wieso, so tež dokoła wokoło, tojš to stawa, respektivne so tež tojš to diskutuje. Do turnira hižo napríklad, to sú súdniki ze Somálie zakázali do USA přilečeč, dokáž umietovachu jemu kontakt k terorovej organizácii. Tež mústvo z Irána tute drobeše počišču z politiky svoj kvartier z USA do Mexika přepoložič. A netko dáva nové, hoj skandál, môžeš riec? Falorin Balogun, to je nadbiehová mústva USA, on by 16. finálu přečuo bosnijské červenú kartu vidžal. Hoj neodpoldátnej akcii dre, ale na koncu by tež varto minenia, zo je to červená karta. USA hru najebač toho doby. Po červenej karče pri takým turnire je to zvášňom, zo odpovedný rajo potom znamenša jednu hru nesmie soburač. Na tým popravom tež žiaden protest ničo nezmení. Z niekakej príčiny pak je FIFA tutem páče rozsúdživa, ok, nie, Balogun smie dženca noci, prečo belgijský rač, súdnik by opak rozsúdžil. Expertša, trenerojo a šice, kýž so skopajncu zabieraja, sú opravde šokirovaní, to opravde nikto tak práve zrozumieť nemôže, a to tež tak tutej forme hišče dávalo nie. Tuka so zoci tež tu, snáno politika sobu za tým. USA je šako jeden z hostičelov a tež předpolu dávaše ižo kontroverze s prezidentom FIFA a Donaldom Trumpom. Ja som čipne, Junu Ladač, hač vidíme při Rieženca nikakej protesty. Noce 2. maj je zakop po takým USA přečivo belgijský.

0: Aj, Beno Jakobence su zaujšće runje při spöve pytnili, zo su tute vocals vúrieski z Koperskej hry při svetoch mištavstvách, dyž no raz při téme smy, kajž do toho spiewa. To je tež nôrska leca při svetoch mištavstvách, zo súdnik tak rec, potom zo je VAR zapšimnú tež rozkvadže, na kotri báze je so vún rozúdžiu, a potom, oj, je to zdieľa decision is red card. Vrčo tu dokoniec, kvôli bule, tu so šako tež športuje, a chceme si hoj update odovzáč při hižbec, při hižbeče, ona má tu přelad hižbeta, kak daleko musíme?
1: Hej, musíme rune sodat do polfinála podali, tu so rune vúraje, a štvrtfinále sme rune zase vú ostali, hoj.
0: A když tu hľadám, miešané plínce serbská raketa Joe Jessac, mezrujem jeden úsledk, po takým jara snáne, jara vúske rytu, nivou vysoký, a tak môžeme potom bôze tiež pokočovať s finálom, a ja sa potom nudom zase přizeviu s live úryskami a live začišťami z našeho úľkoho finála tu dženca koniecach.

Hi. Kajž runi žurnarječane, sme tu netko live podľa při vulkem finálu, dženca to konecach, při štvortej stácii našej zadkula Bíčtúre. A tu nastupí Živia Miešenca, Pšečivo, Knofl a Pšečelam. Knofl, to je Jan Šota, ja som mi pred runi rekuo. Tun raje mestrujem tu de mústve, Kašpo Gisvok, při nadavku. Přiuzate od živé měšence a preky tom by závěšť vonka byl Felix Bauch pak podlečil tak dyb za živé měšencu s tým stej runie 4-6 nadavok za živé měšencu tež dženca tu zase vysoký nivo a miestem je tež svieca zasvědčená tak so môže so tež netko ište tu při najlepších umieneniach abo aj tak Derek až možno volejbol ráč tož ako nie jednové Brunie Nadauk won, tak so ste 7-4 za Knofl a za Pšečelo. Silne Nadauk, nie so mu přiuzač 8-4. Kež beine Svirca tu svirči, won jo a Woborak, iš je tu nedom při Modinskim klubie, iš ma tu autosteo. A ja to spriotova, kompliment a Jack na tute miestne. Další Nadauk, přiuzate, přistajene. Nadpě odzade, nic perfektne, přistajene. Na tom boku Jan Šota, přistaj Felix Bauch s nadpěhom. Silný blok, Kasper Gisvok přijúza a potom preky. Další dybk za Knofl a za Pšečelo. Jeden zpěv a potom se ještě raz přizivuju.

0: Nasze usłuchanie kila so ke konci, a też nasz dzienniejszy turniej tu koniec, a z tym też finale kila ja so ke konci. Knofla przeczelio suso prynie sadzbie przesadzili, tak zobieży netko iżo druga sadzba, w kotrejś ste też iżo 5-2 za Knofl a za przeczelio. Przyjmij ste tu netko też Adrian Boko, w unie miastrujem sobu zamówite z młodzieńskim klubom koniecach tu był za organizację, a haj za przygotowanie tu. Tutaj stacje naše štvrté při Bičtúrie. Skotka prášenie tež za Modžinský klub konec vizor leto ešte nie mimo. Što máte vy takhle ešte plánované lica s klubom?
1: Aj na kúži pat 28-29 augusta po nás DSF party je. Aj, máme nekak 2 do 3 stage. Hále čo jac informácie trebeče na našej Instagramovej strane. Aj.
0: Super, tak smieme so šiť zromadne tiež lieca zase na DSF Party Veselič. Počo tu krie miestcem hižo 7-2 za Knofla za Přečelo. Jan Šouta s nadavkom 1, božel, podak im 3-7. Živa Mešinca je ešte tu, ja som si redstav z Rachlova a z konec. Oni pokážia a z Vojerovského smira. To podak im pozadke, oni tu skere domiace mústvo dženca, tak redz, domiacu Lipšinu. Ale maja český nadok netko před sobou. Bosom kci v druhé sáčbě Knofl a přečelio, kaž prajne tyž prýnu sáčbu hižo dobili. Podaj kým cí dobko ještě pobrachuja. Felix Bauch s nadokom. Přijúzate od Manuela Šoute přistajene. Božene přes blok Kašpor Gisvok přistajte a Dubavíc přes sák a tun byl, hej, to by taky bůl nic votre, ale také dosrýdža měs rajeru, tak so doby tam komunikáca posvač a tuta nie runie posvava, tak so by to silný došť dyb za Knofl a za Přečelo, dževeč kci, silný nádavok. Kajší, že pejne polo tu rajniščo v koniecach, te je kytro dohe, te je kytro ulke, tak so dobyš tyž tu s tým kalkulovač, tyž jeden dlhý nádavok, abo nadpíšin, že dobyš skýre přeco tron, tokež tún husto zády ešte dele pár, nie? Tak, podek im meč, bull, Felix Bauch s nádavkom, silný nádavok, přijúzate, manu, přistaj, blok Kaspora Gisvoka, ešte raz, Jan Šouta, dáloko, přijúzate, a přistajene netko, Jan Šouta, přijúza, přistajene Kaspora Gisvok, dáleže, silný nádpě, ale tyž tún je předový. Tak, zoso prýni, mečbúl od Bobara. Živa Mešinca, netko, treba sériu, to by štartovať sériu. Vulky riziko, silný nádavok. Jara silný nádavok, hej. Vyzo, netko, so poskyči, plné riziko zač. Ničo jace k přiraču, vulce nedáva. Dybky dobia, jo. Další nádavok s tanktopom, to je Robin Paška. Jeli, maja liština tu trichy. Zaso silný nádavok, ale ty silný přiúzate. Zaso dlhý bůl, zaso předlhý. Podek im šišťesač. Živa Mišinca vojuje, je ešte tu. Robin Paška s dalším nádavkom. Zaso plné riziko, zaso silné. Felix Bauch přiúza direktne pak zaso preky přistajene. Blok. Kašpor Čispok s druhým. A daloko, tak zo je to dybk. Gratulácia, Knofla přečelio so tu přesadža. Netko tu ešte raz pil a potom so ešte raz přizivil.
2: Ach, ale, što máš tyžen sa očo všetí, Johnny? Žence, pondela, to dala vizo jenojš.